0: up, this is Pink. Jason Derulo. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Woo! Zlepši si náladu. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
1: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezona a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách nezačíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 000 dětí. Na základních školách bude celkem přes 1 000 000 žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 000 a téměř 3 000 lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje 8. místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Krytý bazén Evžena Rošického v Jihlavě se po roční rekonstrukci znovu otevírá. První návštěvník je přivítá 1. září. Jsou tam instalované nové nerezové vany. Rekonstrukcí prošly i samotné bazénové technologie, a to včetně dámských i pánských sprch. A nové jsou také dráhy v kuželně, které byly ve velmi špatném technickém stavu. Sauny pak budou v provozu od 4. září. Počasí nám druhý pracovní den na Vysočinu přinese poměrně větrno a také oblačnou až polojasnou oblohu. Večer by mělo být ale skoro jasno a teploty se zastaví na 25 stupních.
4: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026 a krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se otevře škola. Oni čekají, že je hospodské a jeden tam střelí na stol. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: 6 hodin 5 minut. Tímhle jsme odstartovali úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Krásné ráno. No jo, dneska uslyšíte asi od všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé. Tak mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska už se v lavicích zhruba 115 000 prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, a pak, že porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 000 lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju a pak takový ty kornouty s těma bonbonama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Co já David? Jsem ho taky měl.
0: Ty jsi ho měl, jo?
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo ta cesta, to jsem byl takový nadšený, zpátky se šlo hůř teda.
1: Na mě potom příští rok a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamlinen. Hezké ráno.

0: Hit Radio, 10 minut po 6. Cyril Stamlinin. Dneské ráno. Tak jaká je ta...
1: Ne, Cyril, ne?
0: To je to Cyril, no já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metoděm.
0: Jsi možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycany seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astry jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dosme jí prej naštvali, páč si přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, z Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: Pa Houdini a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů. Krásné ráno, 6 hodin 19 minut. Michale, jsme na David, to jsme my tři.
1: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor, je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
0: Tak to zlil mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
1: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek jenom, ta hadice byla pořád nádrž, takže on ji vzal s sebou. Totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
0: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
2: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že ji jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
1: Já hlavně, no.
0: No, počkej, tak ono se mu to asi natankovalo. Nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
1: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jseš unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
0: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo? Vám se to nestane.
1: Nám ne.
0: Vy byste vytrhli...
1: A taky jo, taky můžeš jako...
0: Vy byste vytrhli...
2: Taky můžeš.
0: Ze zásuvky. No jo, ale pak ti nepřijde faktura na tolik, že jo? Když tam neteče ten prout, ne?
1: No dávejte si pozor, prosím vás.
0: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled Selavý, taky Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete i natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
5: Ano, v nemocnici v Třebíči.
4: A co tě přesvědčilo?
5: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
4: A nějaký další benefit?
5: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
4: Tak to zní jako skvělý začátek.
5: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
4: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v provozu. Na D1 na 155. kilometru směrem od Prahy na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Kimi Raj, krásné ráno z Hitrádia v 6.32 skoro. S vámi Michal, Jasmin, David a já, David, má ranní update.
1: Ranní update. Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Od září se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Dětem dnes po dvou měsících končí prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. Na základní školy bude dál chodit přes milion dětí. Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca. Americká porota uznala vinným bývalého vůdce gangu, který podle obžaloby vraždu naplánoval a poskytl zbraně. Hrozí mu doživotní vězení.
0: To žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
1: No asi dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Miluju. Ah. Tak kdybyste si ho chtěli připomenout, tak jenom, tak tohle je Elton John zrovna.
2: Ale s Tupacem.
0: A počkej, já tam pustil teda ukázku a on tam zpívá jenom Elton. Ale hele, když chviličku dáme, jsme v rádiu, času dost, jo, hele. A Tupacu, pojď, jdeme na to, oh.
1: Takový klasický americký 90-kový rap.
0: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát bitch. Cukr a bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Itrádia, posloucháte úterní snídaní šampionu. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu, i když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsem ti řekl, že to je El Niño.
0: El Niño. A co jsem řekl? Niño?
2: Niño, jo.
1: No to jedno.
0: A to je takhle, myslím si, že všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jich Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To je ono.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno. No, už je jako opravdu zima, mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím, no.
0: No, ale jestli teda dorazí
1: El
0: Niño, tak myslím, že jsme v suchu. Za chvíli další hity, Kamrat, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Třebíčsku, v Jaroměřících, nad Rokytnou, v Ohrazenické ulici. Je komunikace neprůjezdná z důvodů prací na silnici, jeďte jinudy.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Jaký je to pocit, že dneska vysíláte děti do školy? Asi parádní, co? Global DJs na Hit Radio v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny jeden z největších českých symbolů a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Octaviečka slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Octavii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Octaviek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo? My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo se vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Octavku 1.9 TDI, hele, a teďka ty majitelé už kivou hlavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět, prostě, jo? Ty jsi dojel, ty jsi dal nádrž prostě na nádrž do Chorvatska a zpátky a ještě ti prostě zbylo, jo?
2: Ještě jsi mohl odčerpat.
0: Ještě, ale ty jsi to musel vylejvat, protože s tím už tam nevešlo, že jo? Ale taky to bylo vlastně nejlepší terénní auto, nebo pořád to je nejlepší terénní auto, protože firmní Octavie je nejlepší terénní auto. No tak vy, kdo v Octavce právě teď sedíte, tak můžete být pyšný, takže dneska 30 let. 30 let, to je neskutečný. Tak pojďme na další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A pokud v té jedničkové Octavce máte rádio, tak si to pořádně vosolte. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 6.53.

0: Ty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiovysocina.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Ferobet. Dlažba,

0: odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Řidiči už nemusí Brtnici na Jihlavsku objíždět. Ode dneška tam opět projedete ve směru na Jihlavu, Třebíč i Luka nad Jihlavou. Pracovníci tam dokončili napojované komunikace na obchvat, který se pak šoférům otevře zhruba za rok. V následujících týdnech se ale na silnici pod nově rostoucím mostem mohou ještě objevit krátkodobá omezení. Po dokončení prací bude nutné bezpečně odstranit lešení a zajistit další nezbytné úpravy. Dnes bude na Vysočině poměrně větrno. Vítr by měl slábnout k večeru. A taky nás bude provázet oblačná až polojasná obloha. Večer by se mělo nebe vyjasňovat a k tomu naměříme do 25.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: My vám přejeme hezké ráno.
8: Krásný úterní ráno.
6: Snídaní šampionů.
7: 1. září 2026, s vámi my tři, Michal, Jasmin a David.
8: Ahoj.
9: Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky Rehab. Hezké ráno.
6: Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rehab in my head na Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří, tak u nás tady na Hit Radio to jde. Už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hit Radio, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hit Radio už od příštího pondělí až do konce září, každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno a dneska je potřeba být na silnicích velice opatrný, protože ano, první školní den a samozřejmě spoustu policejních hlídek v terénu.
1: Tak jako policajti měli taky teďka 2 měsíce prázdniny a vracej se jako do práce, jo, no, nebo k tomu kápat.
0: No takhle, myslím si, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech, já zdravil úplně všechny.
2: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem je měla ráda, tyhle ty policajty.
0: To já taky, já jsem je zdravil ještě rád. Dneska, když tě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba tak kolik, tak 5 kilo, jo? 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hit Radio další hity, Eskitmem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
7: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
6: Začneme očistnou koupelí nohou.
7: Následuje relaxační masáž.
6: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
7: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
6: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám naházeli bouračku auta. Na Žďársku ve Velké Losenici havarovalo osobní auto do příkopu, projíždějte opatrně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Huntrix Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update. Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bane nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabáti, to je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tvářej všelijak, ale já na nich vyrostla
2: všichni třeba. Všichni se tvářej, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mi to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a to právě teďka. Teď už Dan Bárta, On My Head na Hit Radio.

0: Dan Barta, On My Head v Eteru Hit Radia a na někoho z vás tady pořád čeká ta výhra. Rychlá pětka. Je tu rychlá pětka z Urban Challenge, my pro vás máme startovný pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakoukoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
1: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
1: Jasné.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
1: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
1: Listopad.
0: Je to vončo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
1: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
1: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve které se obvykle vaří?
1: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
1: Super, úplně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvé dneska, je to premiéra.
1: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
1: Nejspíš můj chlap a ještě ségra s jím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie. Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, asi jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mě to napadlo. A proč se ptáš? Takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Že ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pro je to lepší než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější, že jo?
0: Jo. Že neposlouchají šéfové teďka, no.
1: No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
10: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezona a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Čáslavy do Havlíčkova Brodu za Habry u odbočky Natis. Srazilo osobní auto zvěř, místo je s opatrností průjezdné, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci, no a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady, ale takhle, máme pro vás super zprávu, ať nejsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci.
1: Je, no.
0: To tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Jasně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: No a jsou tady další prázdniny. Hele, když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak hele, buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezký ranko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Krytý bazén Evžena Rošického v Jihlavě se po roční rekonstrukci znovu otevírá. První návštěvníky přivítá 1. září. Jsou tam instalované nové nerezové vany. Rekonstrukcí prošly i samotné bazénové technologie, a to včetně dámských i pánských sprch. A nové jsou také dráhy v kuželně, které byly ve velmi špatném technickém stavu. Sauny pak budou v provozu od 4. září. Počasí nám druhý pracovní den na Vysočinu přinese poměrně větrno a také oblačnou až polojasnou oblohu. Večer by mělo být ale skoro jasno a teploty se zastaví na 25 stupních.
8: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné ráno.
9: Krásný 1. září.
13: Snídaně šampionů.
12: Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po 8, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne, trošku přivostřit.
9: Jo.
12: No tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny, to jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Ladíte úterní Hitrádio, tohle jsou Jeleni, chvíli po osmé, krásné ránko.
1: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo. A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
0: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
2: Existuje vůbec něco jako líná matka?
0: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
2: No. Jsem o tom nikdy neslyšel.
0: Já jsem to taky neslyšel.
1: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
0: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
2: Jsou to takový línej otec, to si umím představit.

0: Hity, Hit Radio, Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čurání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čurání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulevili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčů, kdyby u toho neviděli karabinéry, jo? Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi, jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktávku.
1: No,
0: jsme se bavili o té oktávce. Nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no. A nebo za to máš prostě jedno rychlý čurání do moře. Jo? Hele, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
8: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
7: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky.cz.

0: kuponky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na D1 na 155. kilometru směrem od Prahy na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat.
1: Ranní update.
2: Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá. Od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky. Po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
0: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle těm hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
2: Je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
0: No, to je fakt. Tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo. Tady

0: Bad Dead Dance, tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhej song a přesně to se stalo v Portoriku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, ať tě necháš hádat, počkej, Despacito, spočkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jste to někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za počkej? Já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito. Despacito.
2: Neznám.
0: No a co se teda stalo?
1: No tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak se nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zach Abel, For Life tady na Hit Radio a... My vám přejeme krásné ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
16: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. 16 hodin, armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.

0: I 9 minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budeme každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Radia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio. Tak krásný ráno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku ve Velké Losenici havarovalo osobní auto do příkopu, tak tam projíždějte opatrně. Jiné dopravní komplikace hlášené nemáme, to je určitě dobře. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Bazén Evžena Rošického je po rekonstrukci znovu otevřený. Největší oprava v historii přinesla nové nerezové vany, moderní technologie, nová světla i zvuk, bezbariérový přístup nebo venkovní terasu. Proměnou prochází také ulice před bazénem. Bude širší s bezpečnějšími chodníky, přibude parkování i nové osvětlení. Ulice Evžena Rošického tak nabídne lepší zázemí pro sport i pohodlnější přístup.
4: Březová! Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Tisíce prvňáčků mají své první chvíle ve školních lavicích za sebou. Jak to vypadá například v Liberci, ví reportérka Ivana Balkovská, která je na místě.
10: Hezké dopoledne. Já právě stojím před Libereckou základní školou 5. května, odkud postupně vycházejí prvňáčci v doprovodu rodičů. Dnes se poprvé setkali s paní učitelkou i novými spolužáky. Školní povinnosti ale ještě počkají. Jak jsem se tady dozvěděla, některé děti se totiž chystají společně s rodiči do místní knihovny. Ta právě dnes spouští akci s názvem Vítáme tě prvňáčku. Díky tomu se mohou děti, které letos nastoupily do první třídy, po celé září registrovat do knihovny zdarma. Z Liberce Ivana Balkovská.
9: Pražský městský soud dneska projedná odvolání SPD proti 3milionovému peněžitému trestu za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí také šéf hnutí Tomio Okamura. Ve Španělsku letos v létě zaznamenali největší nadúmrtnost kvůli vedru za víc než 10 let. Podle denně aktualizovaného systému nadúmrtnost kvůli vedrům činila v období od 15. května do 30. srpna 5232 lidí. Letošní údaj tak překonal dosud rekordní léto 2022. Pětice českých tenistek dnes uzavře program prvního kola US Open. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Dariu Vidmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knudsen. Po druhé se ve Flushing Meadows představí Tereza Valentová.
11: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude jasno nebo skoro jasno, přibude oblačnost až někdy odpoledne, teploty krásné, příjemné, 22 až 25 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Tak si užívejte dnešní úterní a taky první zářijový den ve společnosti Hit Radio Vysočina. Teď už pro vás skript Will.i.am.

0: Tohle byla Pink na Hit Radio Vysočina. Tak dneska ráno jsem jela přes Třebíč a tam, kde celý dva měsíce byly ulice prázdné, tak dneska davy a davy dětí a studentů mířící do školy. Tak já doufám, že jste všichni vykročili pravou. Hele, pojďte si poslechnout, jak se vlastně děti těší na ten nový školní rok. Máme tam dokonce v naší anketě jednu paní učitelku na závěr.
1: Po prázdninách jdu na střední školu a jsem nervózní, ale zároveň se těším na nové spolužáky, ale bojím se učitelů a jak moc bude učivo těžké.
2: Těším se do školy, těším se na paní učitelku, na aktivity, na projekty, prostě se těším na všechno, těším prostě.
3: Do školy se netěším, protože zase budu muset brzo stávat, budou úkoly, ale těším se na kámoše.
4: Do školy se těším, ale jenom na kamarády, protože bude mít novou učitelku, takže já se na učitelku úplně ne.
5: Těším se na 1. září, protože mi přijde nová třída. Černu jsem se s jednou rozloučila emotivně a těším se zase na nové tváře a budování nových vztahů.
0: Tak já se přiznám, že tenhle ten školní rok já osobně vyhlížím s obavou, protože budu mít maturanta, tak snad to všechno dobře dopadne. To samozřejmě přeju i vám. No a všem školákům a studentům posílám z Hit Radia Vysočina kabáty. Tady jsou Burlaci.

0: Hit Rádio Vysočina, Jennifer Lopez a taky Pitbull. Tak včera odpoledne hořela suchá tráva a lesní porost u obce Svojkovice na Jihlavsku. Zasahovalo tam 19 jednotek požární ochrany, na pomoc byl přivolán dokonce i vrtulník. Jak jsem se dočetla, provedl 25 schozů vody na požářiště. No a někdy po 9. večer byl ten požár zlikvidován. Já jsem odpoledne jela na koni u nás u Třebíče a kouř byl vidět i cítit úplně ve vzduchu. A jako vůbec to není hezký pocit, úplně jsem se cítila tak jako stísněně. Takže děkujeme hasičům, že to zvládli a posíláme jim písničku za chviličku. Demilová to na Hit Rádiu Vysočina.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiovysočina.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní. Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Klasika. Každý den něco, co potěší.
1: Kolem 6000 prvňáčků dneska na Vysočině zamířilo do školních lavic, no a celkově v kraji Vysočina navštěvuje školy přes 88 000 dětí a studentů. Takže tolik je šťastných rodičů dneska, že už konečně začíná režim a že své děti zase chviličku neuvidí. No jo, to musíme oslavit. Dáme si jednu srdcovku na Hit Radio Vysočina. Tady jsou Činasky, písnička Stejně jako já. No a další srdcovky i dneska po 12. hodině.

0: Pokud už si plánujete víkend, něco bych tu pro vás měla, a to putovní vinaře na zámku v Přísedce. Přijďte si užít příjemné sobotní odpoledne a taky večer ve znamení velice dobrého a kvalitního vína, moravské cymbálové muziky, taky skvělého jídla a krásného prostředí zámeckého areálu. Čeká vás třeba mini degustace, taky velký vinařský kvíz, budete poznávat odrůdu podle hroznů, to určitě všechno zvládnete, a k tomu všemu vám bude hrát ta slibovaná cymbálová muzika Lézna z Čejkovic. Takže myslím si, že pro všechny milovníky vína na sobotu odpoledne jasný program.
1: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 100 a 96 ve směru na Prahu bude probíhat údržba vozovky, tak si tam dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
6: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrné teploty a podle současných předpovědí taky minimum srážek. Nejteplejší a zároveň nejsušší počasí se očekává hned během prvního zářijového týdne. Dětem dneska začal nový školní rok. Policisté proto posilují dohled u přechodů v okolí škol v rámci preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne. Co všechno tam budou školáky učit, vysvětluje policejní preventistka Monika Šindlová.
13: Jaká rizika jim hrozí a na co se mají dávat pozor. Například, kde je možnost výjezdu vozidel, že mohou řidiči snadno přehlédnout, nebo že vozidlo nemůže zastavit úplně na místě. Dále muzik přes přechod, po přechodu chodit vpravo, rychle, ale neutíkat a i na něm se neustále rozhlížet.
12: Důležité je nošení reflexních prvků na oblečení a na aktovkách. Kdo popírá souvislost extrémního počasí s klimatem, ignoruje vědu. V rozhovoru s novináři to řekla ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí Léna Ila Mononénová. Zmínila v této souvislosti zejména rekordní vlny veder, rozsáhlé lesní požáry a vážná sucha, která poškodila zemědělství a narušila dopravu i energetickou infrastrukturu. České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne ve 4 odpoledne v hale Maxe Schmelinga pro 9000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
14: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska by mělo být polojasno až oblačno, mělo by to být dneska bez srážek a teploty 22 až 25 stupňů. V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty 12 až 9.
10: Hit Radio Vysočina.
0: Krásné úterní dopoledne s Hit Radiem Vysočina vám všem přeje Markéta Zušťáková. Teď už mám pro vás kapelu Krištof a Simu Martausovou.

0: zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Tak ano, už brzy na Hitrádiu Vysočina pro vás budeme mít novou soutěž o peníze. Začínáme na krásných 5 000 korunách. A když nikdo nevyhraje, bude se ta částka navyšovat. V září spousta našich peněz určitě padne na školu a školní pomůcky, tak my vám zase nějaké ty peníze zkusíme dát zpět, aby bylo třeba i na dovolenou nebo na nějaký wellness víkend, že jo, to zní dobře. Takže mrkněte na naše stránky hitradiovysočina.cz a registrujte se do soutěže Kdopad toho zvoní, protože ty peníze budou totiž přímo zvonit u vašich dveří. Tak mimochodem na těch našich stránkách najdete i přesná pravidla.

0: co se děje na Vysočině.
1: Zvu vás na zahájení nové sezóny Dukly Jihlava v sobotu, kdy se v okolí Horácké arény uskuteční právě zahajovací akce Dukla Nástup, která propojí hokej, ale taky armádní tradici, program pro rodiny s dětmi a ještě dokonce pomoc rodinám padlých vojáků. Začátek je v 11 hodin, tak určitě doražte. V sobotu se na letišti v Křižanově zase koná letecký den, který připomene 90 let od založení letiště a 80 let aeroklubu Křižanov, takže určitě taky vyražte. No a na neděli vás zvu už na 11. ročník jihlavského půlmaratonu. Ta akce proběhne od 9 hodin v areálu Český mlýn v Jihlavě. Ten hlavní závod, ten se běží mezi 12. a 15. Připravené jsou ale i dětské závody nebo rodinný běh. No tak se přijďte proběhnout.
0: Vysočina. Tady jsme doma.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Za námi lajky, ta jich křídla na Hitrádiu Vysočina. Dneska je údajně den líných matek a to mi teda vůbec nesedí. Já jsem si dovolila být líná včera, ale dneska. Hele, dneska je 1. září, zbývá ještě dokoupit věci do školy, připravit si věci na svačiny pro děti, dát dohromady kroužky, rozvozy a tak dále. Prostě dneska není čas na to být líná máma. Tak vám posílám hodně energie a posílám taky Lady Gaga. I know that we are young and I know that she may love me. But I just can't be with you like

Posloucháte Hit Radio Vysočina, máme 10 hodin 43 minut. Taky už jste viděli tu lákavou nabídku, že mistrovství světa v dělání tiramisu v Itálii hledá porotce. Prostě ochutnávat tiramisu a hodnotit ho, to je práce snů. Nevím teda, jak bych za chvilku vypadala, že jo? Taky se bojím, že bych si to znechutila, to tiramisu. Ale hele, já jsem asi třikrát řekla slovo tiramisu a normálně já mám reflex a já už tady u toho slintám, jo? Tak kdo by si taky dal?

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
11: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
12: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
11: Začneme očistnou koupelí nohou.
12: Následuje relaxační masáž.
11: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
12: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
11: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
13: Tušky, sešity, penály a nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
14: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
13: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 75 u Kubarovic ve směru na Prahu budou probíhat v pomalém pruhu práce na silnici a ještě na D1 mezi kilometry 148 a 146,5 ve směru na Prahu bude na krajnici probíhat údržba zeleně, tak si dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Pokud ale během roku zjistí, že je nebaví, nemusí být snadné je odhlásit. Co si pohlídat, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
6: Nebo jestli bude nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala o tom dnes čínská vláda. Čína se zavázala, že do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. 19-letá Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenistá. Důvod odstoupení české hráčky, která loni ve Flushing Meadows postoupila do druhého kola, není známý.
8: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska bude polojasno až oblačno a čekejte teploty odpoledne 22 až 25 stupňů. V noci bude skoro jasno a noční teploty 12 až 9.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Krásné úterní, pořád ještě dopoledne s Hit Radiem Vysočina. Za chviličku zamíříme do Havlíčkova Brodu a teď si dáme další hity.

0: se One Republic na Hit Radio Vysočina. Tak v září se vybrané podchody v Havlíčkově Brodě změní k nepoznání. Víc nám prozradí starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal.
1: Havlíčkův Brod se rozhodl, že některé plochy, které často bývají vlastně pomalovány sprayery, zkusíme pomalovat sami a použijeme k tomu takzvané mural art firmy, které umějí udělat velmi autentické obrázky vlastně přímo na zeď. Podchod už je připraven právě na ten street art v podobě těch murálů, které se budou vztahovat k historii Havlíčkova Brodu. Bude to formou komiksu a zrovna tak bude vlastně vyzdobený i podchod směrem na Vršovice, který bude i dokonce v barvách, takže já věřím tomu, že se to lidem bude líbit.
0: Tak já si myslím, že se to taky lidem bude líbit. Já to jenom ještě doplním, že teda pomalovaný bude podchod pod Masarykovou ulici do ulice Šubrtova a ještě teda spojnice Chotěbořské ulice a Vršovic. Tak ať se to povede, ať se to líbí, to vám samozřejmě přejeme. No a z Hit Rádia Vysočina posíláme Avril Lavigne.

0: Love Generation a taky Bob Sinclair na Hit Radio Vysočina. Katolický kalendář připomíná dneska svatého Jiljí a prosím vás, pranostika říká, jaké počasí o svatém Jiljím, takové bývá celý podzim. A to by šlo, já jsem teda pro, dneska takový jako polojasno, 25 stupňů, to beru. A co vy? Hit Radio.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
13: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
14: Ano, v nemocnici v Třebíči.
13: A co tě přesvědčilo?
14: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
13: A nějaký další benefit?
14: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
13: Tak to zní jako skvělý začátek.
14: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
13: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
17: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
18: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
17: Začneme očistnou koupelí nohou.
18: Následuje relaxační masáž.
17: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
18: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
17: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
19: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

A já mám pro vás teď na Hitrádiu Vysočina Aerosmith a písničku Living on the Edge. A já jsem si úplně připomněla nejznámější scénu z klipu téhleté písně, kdy zpěvák Steven Tyler stojí nahý do půl těla na železničních kolejích přímo před jedoucím vlakem a teďka rozpažuje ty ruce. Nevím, jestli si vzpomínáte. Tahle ta scéna se stala jedním z ikonických obrazů rockové éry 90. let. No a to mi nahrává, protože my pro vás i dneska večer po 18. hodině máme Hit Radio Classic, a to nej z 80., 90. a taky milénia. Tak se pojďte naladit.

0: Za námi ale Farben na Hitrádiu Vysočina. Já běžím domů, abych zjistila, co nového ve škole, co všechno dneska musíme dokoupit a zařídit a tak. Však to znáte, asi vás to taky dneska čeká. Myslím si, že celý září bude takový ještě dokupovací. Tak každopádně zdravím všechny rodiče, zvládněte to, samozřejmě i děti a studenti, ať to zvládnou. Posílám Last Good Night už za chviličku, no a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
15: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaka.
16: Žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
15: Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaka Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
14: Dej si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hitrádio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Moravské Budějovice hlásí kolony a zdržení, a to kvůli opravám obchvatu. Stále se pracuje také na trase Havlíčkův Brod Habry. Naopak se v Jihlavě otevřela opravená Brněnská ulice mezi Okružní a Helenínem. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
3: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 tisíc prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
9: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
8: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Řidiči už nemusí Brtnici na Jihlavsku objíždět. Ode dneška tam opět projedete ve směru na Jihlavu, Třebíč i Luka nad Jihlavou. Pracovníci tam dokončili napojování komunikací na vznikající obchvat, který se pak šoférům otevře zhruba za rok. Přímo v Jihlavě se pak řidičům otevřela opravená Brněnská ulice mezi Okružní a Helenínem.
10: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes je na Vysočině poměrně větrno, vítr by měl ustávat až k večeru a po většinu dne bude polojasno až oblačno beze srážek a teploty 22 až 25 stupňů.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Rádio Vysočina.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

0: Have you ever seen the rain? Spin Doctors. Můžu vám k tomu říct, že mi zrovna napsal Michal Knejp, že to je pecka jak chip.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přesně takový pečky vám na Hit Radio v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka Depeche Mode a Precious.

0: Nejrychleji se prodávající single roku 97. Eurodanceová skupina Days a jejich Superhero.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop-folku sem. Jednu takovou baladu od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás, ne. Mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: Tohle je Kevin Little a Turn Me On v éteru Hit Radio. Další dnešní srdcovka, celosvětový hit. Původně to mimochodem vyšlo jako pomalá balada. Jo, no ale mezinárodní trh si v té době, v roce 2003, žádal trošku toho tanečního remixu, zbouralo to diskotéky po celém světě, možná si to ještě pamatujete, možná jste na to i vytrsali. Teď je ale čas, dámy a pánové, abychom se přesunuli k vaší srdcovce. Ano, i dneska je ten čas a to znamená, že vezmete svoje telefony, chytrá zařízení a napíšete mi na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch sonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiovysocina.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespanedeš páříma s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
7: Březová.
8: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
7: Březová.
8: Resort Březová.cz.
9: Ferobet. Dlažba.
10: Sova.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Líbí? Tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMSku od Evy, ta totiž píše. Ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělej song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechny ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I Want You, jako poslední dnešní srdcovka, tak jdem na to.

Ed Sheeran s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky, konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je, jo. A dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde. Jo, údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo. Jo, stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička, jo, Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit. Takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. A nečekejte, už 18. a 19. září. No už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.

0: firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: zeď. Tvit, tvit.
1: Knihovna Maitreya.
2: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
7: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
6: Začneme očistnou koupelí nohou.
7: Následuje relaxační masáž.
6: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
7: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
6: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
8: Hit Radio, Hit Radio.

Cashback.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne těsně před 13. Už za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na dálnici D1 na Cestáře. Pracují mezi kilometry 196 směrem na Prahu. U Havlíčkova Brodu na trase na Habry pak stále počítejte se zdržením, i tam se pracuje. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Bazén Evžena Rošického je po rekonstrukci znovu otevřený. Největší oprava v historii přinesla nové nerezové vany, moderní technologie, nová světla i zvuk, bezbariérový přístup nebo venkovní terasu. Proměnou prochází také ulice před bazénem. Bude širší s bezpečnějšími chodníky, přibude parkování i nové osvětlení. Ulice Evžena Rošického tak nabídne lepší zázemí pro sport i pohodlnější přístup.
5: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. 16 hodin, armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se od dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem a ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlášení nemusí být snadné. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
7: Nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Na 4 německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám.
1: Včerejší požár lesa u Svojkovic na Jihlavsku způsobil škodu 4,5 milionu korun. Proč začal porost se stromy a suchou trávou hořet, hasiči zjišťují. Připomenu, že byl kvůli ohni vyhlášený 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Zhašením pomáhal déle než hodinu vrtulník, k ohni se vracel 25krát a zasahovalo tam také 19 jednotek hasičů.
9: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Jdeme mrknout na počasí. Teplota na Vysočině roste, v maximech se zastaví na 25 stupních a taky bude po většinu dne větrno a polojasno až oblačno, večer i skoro jasno.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září, jo? Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě. Ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic. Žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti, ty to ten jeden den zvládnou, jo?

0: Coldplay a BTS společně na Hit Rádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha. V e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. Chytré hlavy do Jihlavy. CZ

0: kuponky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nafrněná Barbora Poláková, jste s Hitrádiem a pozor, už se to blíží.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Důležitá věc, dámy a pánové, protože startujeme příští pondělí 7. září, to vypukne a my vám budeme vozit radost a taky peníze. Každý ráno v 7.10 zazvoníme u nás v éteru a pokud jste registrovan na webu hitradio.cz, můžeme zvonit právě na vás. Ale pozor, zvoníme opravdu jenom v éteru. Vy v tu chvíli musíte doběhnout ke dveřím do 30 vteřin. Pokud ty dveře otevřete, dostanete prachy. Každý den startujeme na 5 000. Pokud to náhodou ten dotyčný nezvládne, neotevře, nebude tam, navyšujeme o 1 000 korun. No takhle se nám to v tom banku bude pěkně nabalovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 000 korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Tak na nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí.
1: Hitradio Vysočina.

0: John Legend, All of Me. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. No, mimochodem nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září, tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak držíme pěsti, ať za září, v září, to by šlo. Hlavně žádný stres. Radši ty nejlepší hity, ano, za chvilku s námi Daša nebo Nickelback.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
9: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
10: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
11: Ano, v nemocnici v Třebíči.
10: A co tě přesvědčilo?
11: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
10: A nějaký další benefit?
11: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
10: Tak to zní jako skvělý začátek.
11: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
10: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.
16: Makes me feel

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Máme tady nehodu. Pozor na ně na Žďársku v Blízkově, kde bourala dvě osobní vozidla. Místem projedete kyvadlově. Tak opatrně na cestách, ať v pořádku dojedete a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí Horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
13: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
12: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám.
1: Dnes je na Vysočině poměrně větrno. Vítr by měl ustávat až k večeru a po většinu dne bude polojasno až oblačno bez strážek a teploty 22 až 25 stupňů. Míříme na hokej, dnes se totiž hrají další přípravné zápasy. Duklu Jihlava čeká soupeř z Českých Budějovic, cíle změří od 17.30, ve čtvrtek pak přijede do Hradecké arény Olomouc, přičemž Buly přijde na řadu ve stejný čas. Třebíčtí se střetnou s Pardubickým Bečkem, odveta odstartuje v Rudimi už 15 hodin a ve čtvrtek Horáci přivítají Kolín.
14: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes je na Vysočině poměrně větrno. Vítr by měl ustávat až k večeru a po většinu dne bude polojasno až oblačno bez strážek a teploty 22 až 25 stupňů.
0: Hezké odpoledne s vámi Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink a Who Knew.

je Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. A jdeme na to. Pravda nebo bullshit? To je opět na vás a jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodneme nebo ne. Protože pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište, já posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hit Rádia. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo? Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly

kvůli, máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš, zrušil bych to. Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která teď nastupuje do devítky, píše, ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777, nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu, tohle jsou Linkin Park.

0: Cheap Thrills asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych je často rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila, s nima si děti opakují, co ve výuce brali a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nezošklivíme jim to. Já to si myslím taky. Hele, pojďme se shodnout na tom, že se neshodneme. Pravděpodobně to stejně moc neovlivníme. Budeme doufat, že jednou třeba přijde bezúkolový období. Protože takhle, pojďme si říct, že nejvíc z těch úkolů stejně děláte s dětmi. Tak držím pěsti, ať vám to i letos jde od ruky. Ano, je čas zopakovat malou a velkou násobilku. K tomu další hity za chvilku Lady Gaga nebo Činasky.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiovysočina.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
14: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
13: Začneme očistnou koupelí nohou.
14: Následuje relaxační masáž.
13: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
14: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
13: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
15: tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Už vůbec je docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Just Dance a Lady Gaga jste s Hit Rádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě, ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněné ponožky. No ne. Nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí. Tak nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hit Rádia. Díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: První školní den je za vámi, školáci, no tak gratulujeme, že jste to přežili a rodičům od této chvíle držíme pěsti. Odpoledne mrkneme nejenom na to, jak probíhal, řekněme, ten první školní den, ale taky na to, kde se co na Vysočině děje, kam vyrazit, kde dobít baterky, protože to budeme potřebovat. Mára a Markét, těšíme se na vás.
1: Hit Rádio Vysočina. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
3: Tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
9: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
8: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: V Křižanově to bude pořádně létat. V sobotu 5. září společně oslavíme 90 let letiště a 80 let aeroklubu Křižanov. Dopoledne se můžete sami proletět a odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L-29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
12: Březová!
13: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
12: Březová!
14: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
12: Březová!
14: Resort Březová.cz.
15: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
14: Ano, v nemocnici v Třebíči.
15: A co tě přesvědčilo?
14: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
15: A nějaký další benefit?
14: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
15: Tak to zní jako skvělý začátek.
14: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
15: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
16: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
15: Pipit.
17: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna. A na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji. Na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a nehody aktuálně žádné hlášené nemáme, ale pozor na cestáře, práce vás zdrží například u Moravských Budějovic. Ale začíná nám to na silnicích taky pěkně houstnout, tak velmi opatrně. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Hezké odpoledne od mikrofonu přeje Klára Zimanová, je 15 hodin. Státní rozpočet skončil ke konci srpna ve schodku 186 miliard korun. Meziročně je deficit vyšší o 20,8 miliardy korun. Oznámilo to v úterý ministerstvo financí. Za celý letošní rok přitom stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Španělský král Filip VI. By mohl navštívit Ceutu. Důvodem je podpora tamních obyvatel po hromadném příchodu migrantů na konci července. Návštěva by nejspíš vyvolala protesty Maroka, které si Ceutu společně s dalším španělským městem na africkém kontinentu Melillou nárokuje. Píší o tom dnes španělská média. Na kanadském jezeře Williston se koncem července objevil neobvyklý plovoucí ostrov. Místní obyvatel Rocky Avery ho natočil a jeho výskyt následně potvrdili také satelitní snímky. Ostrov ale během několika dní zmizel. Na konci srpna ho Avery znovu objevil, tentokrát na jiném místě. A závěrem sport. Tereza Valentová odstoupila před dnešním zápasem prvního kola US Open. 19-letou Češku trápí podle tenis formu kyčel. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenista, která se utká s 24. nasazenou Rakušankou Anastazií Potapovovou. Valentová loni na US Open postoupila do druhého kola.
8: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zprávy s Klárou za námi, před námi počasí, jdem na to mrknout. Teplota na Vysočině se pohybuje do 24 stupňů, tuto hodnotu hlásí Moravské Budějovice, naopak Herálec u Jihlavy jen něco přes 19. Odpoledne zůstane také většinou polojasno, ale k večeru se začne nebe ještě vyjasňovat, takže sluníčko, pohodička a snad i veget.
1: Hit Radio Vysočina.
9: Mára a Markéta s vámi po 15. hodině zdravíme na celou Vysočinu. Ve Výlanci nedávno někdo po natankování zapomněl tankovací pistoli v autě a prostě odjel i s ní, škoda asi za 200 tisíc, to je taková moje noční můra. Co jste mimochodem udělali třeba takhle z roztržitosti a dodnes nechápete, jak se vám to povedlo? Klidně dejte vědět, probereme to za malý okamžik. Tady už Miraj.

je velká pohodová záležitost v éteru Hit Rádia. Tohle je velká pohodová záležitost v éteru Hit Rádia Vysočina. Nelly Furtado, 15 hodin 9 minut.

0: jste ho zavírali, mně se něco podobného stalo nedávno s hlavníma vchodovýma dveřma, kdy jsem byl přesvědčený o tom, že jsou zamčený. A často se vracím, vždycky si to zkontrolovat a říkám, ne, určitě jsou zavřený. Ne, tak byly odevřený a nezamčený, jo. A já si říkám, jestli něco podobného se nestalo právě pánovi, který tankoval ve Výlánci, na Vysočině tady u nás a nechal tankovací pistoli v autě a odjel, jo. Tam je škoda asi 200 tisíc, prostě to všechno vzal i s tou hadicí. Třeba taky prostě byl přesvědčený o tom, že všechno jako je v cajku, veď prostě chvilka nepozornosti.
1: To se stává, tak jsme lidi, jsme omylní, občas jsme taky docela roztržití, takže se to děje. A ty jsi mi připomněl s těma dveřma, že my jsme takhle jednou odjeli na dovolenou. Normálně jsme se vrátili. Dveře do kořán, ty hlavní vchodový, barák prostě otevřený, my na dovolený, hele, naštěstí se nic nestalo, nic nezmizelo, všechno dobře dopadlo, ale takhle jsme byli, já nevím, týden pryč a úplně v pohodě.
0: Kdy máš nejbližší dovolenou?
1: No já už ji mám za sebou, takže v klidu.
0: A tak bude ještě nějaká, co podzimní, zimní?
1: No, neplánuju, takže dveře zůstanou pěkně zavřený. Nebo...
0: Takhle, Market v tuhle chvíli neplánuje, ale jistě víte, že jak dělá ostatně na rádiu, vždycky se ráda připomene, že má dovolenou, tak můžete vyrazit, kouknout.
1: Zkontrolovat náš barák. Jo.
0: Dejte vědět, co jste udělali z roztržitosti a dodnes to třeba nechápete, jak se vám to povedlo. Benson Boone anebo Simple Plan právě teď.

0: padla otázka, co jste udělali z roztržitosti a dodnes nechápete, jak se vám to povedlo. A díky, že vysíláte s námi, používáte k tomu náš WhatsApp 725 44 38 37.
1: A napsal nám Karel, že se mu jednou takhle stalo, že měl výjimečně vyzvedávat syna ze školky a normálně na to zapomněl.
0: Ježiš,
1: až mu volala žena celá vytočená, kde má dítě, že jí volala paní učitelka, kdy si pro něj přijdeme.
0: Karel je bez večeře, ale ne bez jedný. Bez deseti večeři.
1: No to muselo být čoro teda
0: chudák.
1: Doma.
0: Chudák. Myslím tím Karel.
1: Ano, já jako to Karla taky myslím, ale jak jsem řekla, prostě holce nám to občas stane každýmu, že jo?
0: Já myslím, že se zastaneš toho dítěte, ale OK. Za chvilku Alex Warren.
2: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: úterním odpolední Gary Halliwell na Hit Rádiu Vysočina krátce před 15:30. Tak v Havlíčkově Brodě budou na stěnách dvou podchodů obrazy připomínající tamní historické události a pověsti, například bitvu tehdejší německého Brodu anebo požár staré radnice. Ostatně letos oslaví Brod 770 let. A tyhle malby, těm se říká mural art. Jo, specializovaní tvůrci, kteří to tam nakreslí. Více už nám prozradil starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal.
1: Havlíčkův Brod se rozhodl, že některé plochy, které často bývají vlastně pomalovány sprayery, zkusíme pomalovat sami a použijeme k tomu takzvané mural art firmy, které umějí udělat velmi autentické obrázky vlastně přímo na zeď.
0: Já jsem si to googlil, jak to vypadá, mural art, a vypadá to úplně jako luxusně, tak se těším právě, jak to bude moc hezké právě v podchodech v Havlíčko-Brodských, až si to tam třeba taky projdu, protože v Brodě pravdou je, že jsem dlouho nebyl a rád bych se tam prošel.
2: Tam už jeden takový mural je na Masarykově ulici v křižovatce s Husovou, tam to město nechá opravit a opravdu prostě, když jdeš tím podchodem, tak místo nějakých oprýskaných zdí, tam uvidíš tady to a je tam ten příběh a ta historie a ty pověsti.
0: Byla jsi tam?
2: Nebyla.
0: No, že o tom povídáš tak, jak kdybys byla, že
2: no,
0: bych ti to i věřil.
2: Mám, no, víc,
0: máš bujnou fantazii.
2: Já si to dokážu živě představit, jo. Ale je to prostě krásný, myslím si, že rozhodně lepší než ty zdi oprýskaný.
0: Zdravíme do Havlíčkova Brodu a posíláme speciálně pro Brod jednu super songu. Joan Osborne.

0: co se děje na Vysočině.
1: V sobotu 5. září to bude akcemi opravdu nabité. Na letišti v Křižanově na Žďársku se koná letecký den. Připomene 90 let od založení letiště a 80 let aeroklubu Křižanov. Připravený bude bohatý doprovodný program, vyhlídkově seznamovací lety, akrobatické vystoupení Martina Šonky i další letecké ukázky a mnoho dalšího a začíná se už v 9 dopoledne. Zveme také do horácké multifunkční arény v Jihlavě na akci s názvem Dukla na Nástup, která odstartuje 70. sezónu klubu, ale bude také především benefičním dnem. Veškerý výtěžek ze vstupného poputuje praporčíku Miroslavu Kukovi a desetiletému Jiříkovi, kteří se nacházejí v náročné životní situaci. V sobotu se bude v Jihlavě pomáhat také na Letňáku, kde se už po 24. uskuteční Přijďte na koncert, pomůžete, tam zahraje 13 kapel a výtěžek ze vstupného půjde na podporu a pomoc Tyflocentru Jihlava. Připravený je i bohatý program pro děti. A kdo milujete auta, tak si rozhodně nenechte ujít sobotní Truck Sraz Pávov. A kromě pořádných nablízkaných aut se můžete těšit taky na hasiče, zábavu pro děti i muziku a výtěžek ze vstupného pomůže 11-letému Viktorovi z Humpolecka. Vysočina má prostě dobré srdce.
2: Ono o tom víkendu toho bude úplně mega moc těch akcí a další tipy najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
11: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
10: Začneme očistnou koupelí nohou.
11: Následuje relaxační masáž.
10: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
11: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
10: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shakira na Hit Radio Vysočina, Hit Zoo za 8 minut přesně 16 hodin. Za chvilku další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice. No a máme pro vás biják s dalším volňáskem do multiky na Sinistar, tak připravujte po 16. telefony. Tady už Martin Garrix.

0: frekvencí na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou. Za chvilku zprávy, Zuzka připravená a teď, jako vždy, začínáme pohledem na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 100 a 96 na Prahu probíhá údržba vozovky, stejně jako na kilometru 75, také ve směru do hlavního města. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok vzrůst o 829 milionů na víc než 64 miliard korun. Zemědělský svaz navýšení nepovažuje za dostatečné. Ministr zemědělství Martin Šebestián před zveřejněním návrhu hovořil o posílení vodního hospodářství ze současných 3 miliard minimálně na 4 miliardy. Jihlavská městská hromadná doprava se dneškem vrací k běžnému provozu. Zároveň končí letní provoz. Cestující ale ještě musí počítat s několika dočasnými omezeními kvůli pokračujícím opravám silnic. Změny čekají linky D, F a 10. V areálu rozvodny nedaleko elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení, informovala agentura DPA. Policie uvedla, že ráno zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle úřadu nehrozí. A končíme sportem. Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu, a to ve středu 14. října od 18 hodin. V tiskové zprávě to uvedla ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
12: Akce týdne po Wošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Počátku zítřejšího dne bude na Vysočině převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer se objeví mraky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
10: Hit Rádio Vysočina.
0: Zase děkujeme za zprávy a pokračujeme dál. My pro vás máme připravený náš rádiový biják, filmovou soutěž, ve které hrajeme dnes o další volňásek do Multiky na Cinestar s filmovou hudební ukázkou. Tak připravujte telefony s číslem sem k nám do studia, až zazní ten správný signál. Volejte, uhádněte, takhle jednoduché to je. Tady už hit za 100 let.

0: No jo, je to opět tady, další voňásek do Multikina Sinestar máme v našem bijáku. A na telefonu Karel Střebíče, který teda jako říkal, že trošku ho jako zlobí spojení. No tak já doufám, že se uslyšíme. Kájo, hezké odpoledne, ahoj.
1: Kájo.
0: Karle, Markétě jsem nezapnul mikrofon.
2: Mě taky zvypl, tak jak to bude,
0: ne, ale
2: s Karlem.
0: Tak teď Karel, co? Kájo.
2: Nechytá se, čověče. Aha.
0: Kája vypad. To nás mrzí. To nás mrzí. Co se dá dělat?
2: Ale možná... nemusí to mrzet naše posluchače.
0: Je to tak, Kája vám přihrál volňásek, který dneska neproměnil, to znamená zítra v našem bijáku hrajeme o dva lístky do Multiky na Sinestar, tak po 16. hodině mějte telefony připravené, budeme hrát s filmovou ukázkou, kterou tentokrát připraví ve středu pro středu Market.
3: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Nickelback na Hit Rádiu Vysočina, skoro až romantická záležitost. No v Bijáku to dneska neklaplo, bohužel, kvůli signálu, takže zítra hrajeme o dva lupeny. Každopádně, když tady koukám do toho kalendáře a píšu si tady ty poznámky, tak tady mám jednu poznámku na dnešek. Začíná meteorologický podzim. To je neuvěřitelný, 1. září a už je jako vlastně podzim.
1: Já už se tady chytám za hlavu, zavírám oči a říkám, že ne, ještě chceme léto.
0: Ne, já chci podzim, já mám podzim rád. Marku, je barevný podzim.
1: Ale.
0: Kafíčka.
1: Jako, jo. Odcházím.
0: Pumpkin spice latte, jo.
1: Jo, hele.
0: Spooky scary skeleton.
1: Na druhou stranu musíme si udělat hezký každý v období, ať už je jaro, léto, podzim nebo zima, že jo.
0: Těšíš se na spooky scary skeleton? Ne?
1: Ne, já nevím ani, co to je.
0: Ne, jedno. Florida a Keša už za chvilku.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Vypadáš spokojeně. Žebinová práce?
8: Ano, v nemocnici v Třebíči.
7: A co tě přesvědčilo?
8: Je to moderní nemocnice. Zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
7: A nějaký další benefit?
8: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
7: Tak to zní jako skvělý začátek.
8: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
7: Nemocnice Třebíč. Tady to dává smysl.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
14: Už bude se docela starý, ne? Teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
13: To asi dost. Bude to asi staří. Hlavně, kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: co zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Myslím si, že od příštího pondělí, až uvidíte náhodně vybíhat lidi ke dveřím, tak věřte, že to není náhoda. Jsou to posluchači naší snídaně šampionů. My vám totiž od příštího týdne začneme rozdávat prachy z našeho 100 tisícovýho balíku. Ano, kdo pak to zvoní? Jednoduchý vlastně jako princip. Až ráno uslyšíte signál, tedy jako zvonění jakože na zvonek z éteru a jste registrováni, tak utíkejte ke dveřím, zda tam nestojí naše hlídka. A pokud stojí, tak už vám v tu chvíli do těch na škvírku otevřených dveří podává prachy. Takhle jednoduše to bude fungovat. V tuto chvíli důležitá registrace na našem webu hitradiovysočina.cz, tam jsou i podrobnosti, tak vzhůru na to Market se jenom usmívá. Ona tady kouká, kochá se těmi částkami a říká si, já bych taky chtěla, když ráno pojedu do práce, tak otevřít dveře, ještě než nastartuju auto.
2: 5 000 kapse, třeba. Tam se na tom začíná.
1: No,
2: že jo?
1: Přesně.
2: Hele, kdo by to nechtěl?
1: Boom.
2: Nádherný start dne.
1: No, jednomu z vás taky 50 tisíc.
2: Ty jo, tak to je ještě lepší.
1: Tak registrace na našem webu hitradiovysočina.cz.

0: Party, Tiësto a Ava Max na Hitrádiu Vysočina, 16 hodin 38 minut, k tomu my přejeme tady z Markét pohodové úterý dneska 1. září. Tak jaké bylo ráno, Markét?
1: Já myslím, že docela klidný, my jsme totiž večer už to se snažili všechno připravit právě proto, aby byl ráno klid, nebyl stres, neřvali jsme tam po sobě kvůli něčemu, tak si myslím, že se to docela vydařilo. Takže ale to... spoustu rán ještě před náma.
0: Takže to nebylo takový jako v pupendu. Vstávat, smraďoši, za 15 minut vám zvoní budík.
1: Hele, mladý už stál ve dveřích předtím, když já jsem ještě spala, tak jsem slyšela, že tam něco šramotí a on už tam jako vykukoval a říká, a mně se ještě nechce. A říkám, tak pojď ještě za mnou do postele na chviličku. Tak jsme se ještě přitulili a bylo to hezký.
0: No a pak byl smutný zase táta, to už je jiná historka. Gotý a nebo Disturbed už za chvilku.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiovysočina.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penaltě.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jedno. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Gotti a Kimbra na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut, 17 hodin, blíží se další zprávy.
1: No a v nich se třeba Zuzka Kuklová zaměří na hokej, protože dneska Dukla Jihlava přivítá České Budějovice. Jsou to vlastně poslední takový dva přípravný duely před samotným ostrým startem a hraje i Třebíč, ale ta míří ven, ta vyráží k odvetnému utkání za pardubickým Bčkem.
0: Tak více o tom ve zprávách v celou, taky mrkneme na silnice a teď posíláme další hity. Tady už Rudimental, pěkné odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočně, na Třebíčsku mezi Jemnicí a obcí Třebelovice u odbočky na Lhotice. Havarovalo nákladní auto. Na místě zasahují záchranné složky a policisté a místo je uzavřené. Přímo v Třebíči na Masarykově náměstí se pak srazilo osobní vozidlo s motorkou. Provoz je zde řízený kyvadlově, počítejte se zdržením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Bazén Evžena Rošického je po rekonstrukci znovu otevřený. Největší oprava v historii přinesla nové nerezové vany, moderní technologie, nová světla i zvuk, bezbariérový přístup nebo venkovní terasu. Proměnou prochází také ulice před bazénem. Bude širší s bezpečnějšími chodníky, přibude parkování i nové osvětlení. Ulice Evžena Rošického tak nabídne lepší zázemí pro sport i pohodlnější přístup.
3: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: On air.
6: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Máme za sebou další extrémní léto a vůbec druhé nejteplejší za posledních 65 let. Průměrná sezónní teplota se ve třech uplynulých měsících dostala na více než 19 stupňů Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je to odchylka skoro 2 stupně od normálu a léto se tak řadí jako druhé nejteplejší od roku 1961. Třebíčská nemocnice bude pořádat Den otevřených dveří a Den prevence, potvrdila nám to mluvčí Jitka Mácová.
7: Uskuteční se v sobotu 12. září od 10 do 14 hodin v areálu nemocnice Třebíč. Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
0: Připravený bude i program pro děti, malování na obličej nebo skákací hrad. Podrobnosti najdete na webu nemocnice Třebíč. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, pomáhali zhruba týden v Srbsku s hašením požárů v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. První stroj odletěl ze země už v sobotu a druhý přistál na přerovském letišti dneska. Jihlavští hokejisté mají před sebou další přípravný zápas. Už za půl hodiny přivítají České Budějovice. Utkání hostí Horácká multifunkční aréna. To Horácká Slavia zamířila do Chrudimi, kde duel s Dynamem Pardubice B vypukl už v 15 hodin a na začátku třetí třetiny Třebíč vyhrává 3-1.
8: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině bude zítra převažovat polojasno nebo i skoro jasno. V průběhu odpoledne a večera se místo zatáhne. Teploměr nám ukáže hodnoty od 23 do 26 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
9: Se děkujeme za zprávy a loučíme se, no a loučíme se taky s Market takhle po 17. hodině.
10: Já pojedu kolem Horácké arény, tak zkontroluji, jak to tam ty fanoušci mají, jestli nezlobí, aby to nebylo jak naposledy s Kometou. To bylo, viď?
9: No tak k rozbruslení budeme hrát. Market, měj se krásně, ahoj.
10: Díky, ahoj.
9: No a my posíláme hokejistům další hity Swedish House Mafia právě teď.

Play, Vyprej na Hit Rádiu Vysočina. Přejeme pohodové odpoledne. Školáci mají za sebou první školní den, návrat k rannímu vstávání, pravidelný harmonogram. To je na začátku, řekl bych, asi to nejsložitější. Ale my jsme vyrazili do ulic na Vysočině a ptali se,

0: kamarády.
1: Hele, to je tak roztomilý. No tak školákům přejeme hlavně, ať jim to v tom novém školním roce pěkně jde, ať to vstávání tolik nebolí. A jedna pozitivní, už to nebude dlouho trvat a jsou tady zase podzimní prázdniny 29-30 říjen, to uteče. Tak posíláme další hity, tady už jsou Rehab.

0: Poetika a její hit Půlnoc na Hit Rádiu Vysočina. Tento víkend bude úplně mega nabitý akcemi, hlavně tedy sobota, a mám tady jeden tip z mnoha na tuto sobotu. Za vínem můžete vyrazit na zámek Přísece u Jihlavy, protože tam právě v sobotu bude od 15 hodin akce s názvem Putovní vinaři. Hele, mini degustace, velký vinařský kvíz, poznávat můžete úrodu podle hroznů a k tomu samozřejmě ještě nebude chybět burčák nebo cymbálová muzika, taky nějaký jídlo. Takže jako na Moravě ve sklípku, jo, akorát v muzeu autíček na zámku v Přísece u Jihlavy. Více na jejich webu, tak na to můžete mrknout a v sobotu odpoledne si to neskutečně užít. My už za chvilku posíláme další hity, bude Avicii a nebo taky Lady Gaga.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

roku 2010 ze Švédska. To byl Avicii a jeho mega hit Levels na Hit Rádiu Vysočina. To se hrálo a vlastně dodnes hraje v různých editech na každé pořádné party. No a my už dnešní 18. hodinou odstartujeme další díl Hit Rádia Klasik. To je náš večerní hudební speciál. Až do 21. hodiny je na pouze ty největší hity 80., 90. a milénia. Takže až budete dělat cokoliv, tak o playlist u toho bude postaráno. A dáme si jeden takový megahit přesně z roku 2000, skupina, která k přelomu milénia neodmyslitelně patří. Tady už jsou Linkin Park a jejich hit In The End. Tak přejeme hlavně pohodové úterý dneska 1. září v kalendáři. Školáci už to svoje poprvé mají za sebou, tak snad už to bude jen a jen pouze lepší. A rodiče si myslím, že taky já se jí. Tak užívejte hezkého pohodového úterního odpoledne.

0: Espresso Macchiato na Hit Rádiu Vysočina, Tommy Cash, tak možná nějakou dobrou odpolední kávu tam lupnout, pokud ještě makáte, tak samozřejmě je to takovým základem a to samozřejmě v práci rychle utíká. A my k tomu ještě hodíme, řekněme, cukr za chvilku, David Guetta, Kid Cudi nebo Eva Farná a Mirai, tak hlavně pohodové odpoledne.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Kik. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
6: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
5: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
7: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
10: Ano, v nemocnici v Třebíči.
9: A co tě přesvědčilo?
10: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
9: A nějaký další benefit?
10: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
9: Tak to zní jako skvělý začátek.
10: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
9: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
13: Žura se docela starý, ne? Teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
12: No, tak dost. Bude to asi staří. Hlavně, kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

byly Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Vysočina. Mare Grande se loučí, pěkný zbytek toho úterního podvečera. No a zítra ve středu v 15:05 se na vás z Market budeme těšit. Budeme hrát pro další krásnou obec na Vysočině, tak u toho buďte s námi. Tady už Golden.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a počítejte s uzavřenou silnicí v Třebíči mezi křižovatkami s Velkomeziříckou a Trnavskou. Je tam komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
5: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
11: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
10: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
12: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 9, zítra z kraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
13: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak ten úterní večer, to 1. září, startujeme právě teď. Tak volume doprava, doufám, že už máte padla a jdeme na to.

Krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené Hit Radio Classic. Jinak tomu nebude ani tak za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine. Úterý večer, 1. září a vy posloucháte Hit Radio.

0: Dana K. Zavírám oči. 7:02. Napište mi na 777-937-777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo, jo, jo. Můj syn šel dneska poprvé na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba to někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce, pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku Take That, Alphaville, anebo Is It Love? Miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. PlotyDobrý.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Louka v Nejtku na Karlovarsku za 840 tisíc, garáž v Klášterci nad Ohří za 1 121 tisíc, pozemek k bydlení v Kamenici nad Lipou na Pelgřimovsku za 2 399 tisíc, zemědělská usedlost v Krásném dvoře na Lounsku za 2 421 tisíc a rodinný dům v Sebranicích na Blanensku za 6 448 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

slova túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Kočner, hezky dobrý večer, 5 minutek po 6:30, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví, i ty naše školáky, protože začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium, tak za chvilčku Roxette, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září. Jo.

0: odpoledne už oči vzhůru k obloze. Čeká vás akrobatická show Martina Šonky, legendární proudový L29 Delfín a spousta dalších leteckých zážitků. 5. září na letišti v Křižanově. Více informací na výročí.aeroklubkřižanov.cz.
1: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
5: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

Připoutejte se, jestli vám dneska chybí trošku energie, trošku dramatu a hlavně pořádná dávka gimme, gimme, gimme. Tak jste právě totiž dorazili na správnou frekvenci našeho Hit Rádia. Tohle je hit, u kterého se prostě nedá jen tak sedět, takže sluchátka hlasitěji starosti na chvíli můžete zahodit za hlavu a jdeme na to. Co takhle 80s, 80s, 90s až po milénium hrajeme právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, je úterý večer, máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě, co? Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Vysočina. Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč. Březová!
3: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
4: Březová!
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
4: Březová!
5: Resort březová.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

Tak co? Coco Jumbo od mistra prezidenta je za námi z éteru Hit Rádia, tak se přiznejte, kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag, jo? Taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

0: tak jele a krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věříte.
1: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Resort Březová.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Když život prudce zastaví.
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
1: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
2: Ano, v nemocnici v Třebíči.
1: A co tě přesvědčilo?
2: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
1: A nějaký další benefit?
2: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
1: Tak to zní jako skvělý začátek.
2: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
1: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
3: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea, až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší, 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer. A po pořádné dávce energie Chaka Khan teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Posloucháte Hit Radio s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking. Jo, to si dáme, na to si můžeme trsnout, zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince, co vy na to? Jo, tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

České hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helčo tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší, 80-ky, 90-ky po milénium, ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle Worlds Apart, výborná chlapecká skupina 90. let, anebo Shakira, taky Fun Factory, tohle všechno ještě ode mě pro vás, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne. Pravou nohou a s naší snídaní šampionů. Čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.